0: Instagram, YouTube, TikTok.
1: Co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn

0: music.
1: Exclusive new music.
2: Zdravím všichni posluchače Fajnu, já jsem Bejra.
0: Vždycky jo.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Fajn. Vždycky hot.

0: málo.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Dobré ráno, ahoj všichni, tak já vás vítám při neděli, konečně otvíráme první hoďku Fajn víkendu s Míšou, nebo dobře, Fajn neděle s Míšou, trošičku si to přejmenujeme. No ale já doufám, že jste i při té neděli nějakým způsobem naladěný, přece jenom už máme venku sluníčko. Už nevstáváme za tmy, prostě je to úplně všechno v pohodě. Není nutný to hrotit, jednoduše tady pustíme pár songů, řekneme si nějaký ty informace, jo? Bude to jednoduchý. No tak za hluku Ray Dalton nebo Benson Boone, no ale už teďkon.
1: Fajn víkend.
0: Ed Sheeran, jeho Back to London na Fajnu.

skutečný Benson Booneho Sorry, I'm here for someone else a my se společně na Fajnu podíváme na to, co 3. květen skrývá. Tohle mi normálně znělo extrémně poeticky, co 3. květen skrývá, no ale je to den paranormálních jevů, tím pádem dneska reálně se může stát něco, co opravdu nečekáte, což je vlastně strašně divný, a nebo se prostě jenom podívejte na nějaký nadpřirozený film, to třeba vám to může alespoň vykompenzovat. No ale taky, například v roce 1494 dorazil Kryštof Kolumbus na Jamajku během své druhé výpravy do Nového světa, což je hustý, prostě objevili jsme Ameriku, ne? Jako mně to přijde mega cool, alespoň něco máme dneska, něco, co můžeme oslavovat, protože jinak jsem se tak koukala, tak dnešek je teda docela nudný. Ale já doufám, že my si ho společně jako neuděláme nudný a naopak si ho trošičku okořeníme. Můžu nám k tomu pomoct třeba i naše songy. Už za chvilku Huntrix nebo Tom Gregory, no ale teďkon Sonny Federa Crystal, jejich My Lovin' u nás na Fajnu.

0: Při krásně sluneční neděli nám dojíždí Tom Gregory, jeho River. A my se na fajnu musíme podívat do našeho playlistu. Příjemná můdovka Leony, její Don't Worry. Občas se musíme při neděli probrat, ale občas taky tak jako vyčilovat. A samozřejmě na každýho ten song funguje jinak. A jak funguje na vás, to zjistíte už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sandwich. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Fajn Radio. Next Generation.
6: Show od mladých pro mladé.
5: Pondělí až čtvrtek.
6: Od 8 večer.
7: Turn it up, turn it up.

Robin Schulz, Sigala, jejich AM to PM. Banger, který nám dojel v 8.29 na Fajnu. A my se musíme podívat na nás Čechy, protože zase jsme něco, já vlastně nevím, jestli mám říct dokázali, nebo překonali, udělali, no jednoduše zase nebo alkohol, nebo co jiného. No je to jednoduchý. Podle všeho klesl procent vypitých piv u nás v Česku na osobu. To znamená, už přestáváme být alkoholici. Ano, sice jsme pořád po celém světě number one, to prostě pořád zůstává, prostě jsme největší pijani piva. Tečka, konec. No ale podle všeho, mladší generace už není tolik na to pivo, spíš na jiný drinky, nebo celkově na víno. Ale mně to přijde hrozně hustý, protože já kamkoliv jdu s kamarádama, tak jsem pomalu jediná, která si dá prostě víno, ale všichni ostatní si dají pivo. Prostě představte si to, že byste s kámošema opravdu šli jenom na ty drinky, protože to pivo vás neopije tolik, ano, dobře, opije vás, ale prostě neopije vás tolik, jako když si dáte nějaký vyloženě drink třeba s vodkou, že jo. No ale tak, aspoň trošičku se zlepšujeme, jo, už nejsme takový alkoholici, jak to většinou bejvá, no ale co vás vždycky může tak jako dobře opít, tak jsou naše songy u zhluku Offenbach, nebo teďko Nico Santos, jeho Human Being u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma.

Reynolds. Banger Don't Go, který nám dojíždí v 8 hodin a 38 minut. Na fajn víkendu s Míšou.

0: No a už za chvilku. Příjemná mudovka. Já jsem si všimla, že dneska spíš tak jako odpočíváme, než že bychom něco jako přeháněli. Kde jsou za jiných Eyes Closed? Nebo třeba Ravelin A, Rex Orange County, jejich Love Me Not. Nebo Harry Styles, jo, American Girls. A nebo se taky podíváme na týpka, který se obnažuje tam, kde nemá. A tohle všechno už za chvilku. Fajn víkend.
1: Ráno bez snídaně, to snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sendvič. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na firmanazážitky.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Fajn rádio.

American Girls. No a my si spolu trošku chytíme vitamin D? Nebo spíš si myslím, že jsou lidi, kteří nechtějí, aby takovýmhle způsobem někdo chytal vitamin D. Víte co, někdo si vezme ten prášek a řekne si, jo, dobrý, jsem v pohodě. Někdo se jde opalovat, ideálně třeba někam k moři nebo celkově na zahradu, na balkónek, známe to. No ale pak jsou lidi, respektive byl jeden týpek, který chytal vitamin D úplně bez oblečení před jednou školkou v Přerově. No, na rovinu, já kdybych něco takového viděla a je jedno, jestli by mi bylo 5, 10 nebo teďkon 23, asi bych se jako hodně zděsila, stejně jako se zděsili ty rodiče, zavolili na tady toho týpka policii, no a tak nějak se to vyřešilo, no ale představte si to, prostě vedete své dítě ze školky nebo celkově pro něj jdete, no a vidíte tam úplně nahýho týpka, jako šli byste pro to dítě, jako takhle rodiče. No já asi upřímně ne, počkala bych, než se to nějakým způsobem vyřeší, no ale tak takovýhle věci se bohužel stávají očividně u nás v Čechách. No ale co se stává na fajnu a je to vždycky mega cool, tak jsou naše songy. Za chvilku už Dua Lipa, nebo teďkon Žabuzí, Born to Die na fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, pro tu lepší neděli.

0: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sandwich. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz Fajn Radio.
3: Právě teďka máme 17 stupňů Celsia, dnešní denní maxima jsou okolo 27 stupňů, naopak nejméně bude 10. A na rovinu celkově bude celý den slunečno, což je prostě úžasný. Konečně tu máme léto, což sorry no sorry, 27 stupňů, jakože konečně.
4: Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
5: This is Beyonce.
6: Hey, this is Halsey.
7: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz
8: Fajn.
9: Vždycky hot.
10: Vždycky.

0: Čau lidi, já vás vítám u další, zároveň naší společný druhý dnešní hoďky. A já jsem vlastně zapomněla říct moji klasiku, tak já se omlouvám, počkejte. Dobrý dopo, konečně startuje to dopoledne, slyšeli jsme se ještě ráno, ale tak to není vončo, že jo? Dopoledne to už je člověk víc jako probranej, sice teda v neděli, ale taky si třeba ležíte v posteli, jedete v autě, nebo třeba jste v práci stejně jako já, je to čistě na vás, ale i tak my si to tady společně prostě absolutně užijeme. Začíná hoďka plná bizárku, kdy si řekneme nějaký ty věci, jakože jak je možný, že se tohleto stalo, no ale... Jak to bude vypadat? To až za chvilku, do té doby samozřejmě naše songy.
1: Fajn víkend.
0: Subfocus nebo Panic at the Disco, ale teď Zarp, Coldplay, Ellie, Feels Like I Fell in Love u nás na Fajnu.

jeho Homebreaker. Bangra, který nám dojíždí v 9 hodin a 15 minut na Fajnu. No a my se společně podíváme na jedno speciální studium. Ano, je neděle, takže prosím vás, nepřelaďujte to, ale i tak aspoň nějaký to studium bylo fajn. Ne, dobře, já to nebudu přehánět. Jde o to, že se nově otevřel obor ve Velké Británii, kde můžete získat titul z čarodějnictví. Studium je zaměřený na historii i vliv na společnost a celkově to hrozně fíluje, jako kdybyste studovali v Bradavicích u Harryho Pottera. Samozřejmě Británie musí mít něco special, hlavně ve chvíli, kdy potřebuje natýzovat svůj nový seriál, že jo, který začne tak plus minus na konci roku. No ale já doufám, že se na seriál těšíte, pokud tak moc, že byste nejradši kvůli tomu i studovali. Máte možnost, můžete ve Velké Británii, ale na rovinu, já si pamatuju, když hodně frčely i ty filmy jako takový, tak taky se právě řešilo, že někde na světě, nejspíš to taky byla Británie, právě mají takovýhle obory, aby právě nalákali na seriál Harryho Pottera. Ale já věřím, že se hodně lidí tam určitě přihlásí, protože to si budeme. Harry Potter nebo celkově jakýkoliv takovýhle kouzelnický filmy jsou trhák tím pádem. Prostě proč ne? No a proč ne třeba naše songy? Za chvilku Mark Amber nebo třeba Pink Panther, Zara Larson, ale teďkon Rihanna, The Breaking Dishes u nás na Fajnu.

0: Song, který známe díky zimním hrám Pink Panther, zahrál se Nick Stateside. No a my si na fajnou dáme zase něco trošičku jiného. Bruno Mars jeho I Just Mind, song, který měl tak jako upozornit na jeho tour, který teda už jako běží, jo, takže má to tak jako poslední šanci někde v Evropě sehnat lístek, ale třeba teoreticky povíc se vám to může. No a co se vám stoprocentně povede, tak je to, že si užijete tenhle ten song úplně celý, a to už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sportovních doplňků. XXX Lutz.
1: Aqua Palace Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aqua Palace Praha, zábava na celý den. Aquapalace.cz.
2: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Fajn Radio.

Bruno Mars, I Just Mind. Na fajnu. A my si dáme jedno drama. Samozřejmě dramatické situace, ty jsou tak nějak specialita asi tak všech lidí na této planetě. No ale stalo se, že dokonce i mimo planetu v jednom letadle se něco stalo. Jednoduše jedna paní porodila. No, představa, že rodím v letadle, je docela šílená, no ale představte si to. Jednoduše nastoupíte na let, už tak většina lidí je jako nervózní, když vidí, že letí třeba s dětma. No ale co byste dělali, kdybyste prostě seděli v tom letadle a z ničeho nic, tam nějaká paní, která má termín až třeba za 2 měsíce, začala rodit. A přesně tohle, co se stalo, nakonec teda kapitán té lodi, ten pilot, to letadlo odklonil na nejbližší letiště, tam už čekali záchranáři, všechno, ale ten samotný porod opravdu proběhl v tom letadle. To je představa, že jako letím a ne, že tam hřbou děti, ale někdo tam vedle mě rodí, tak mě asi klepne, na rovinu nejsem úplně člověk, který by zvládal takovýhle situace, to znamená, já bych tak maximálně nepřekážela. No ale co nám nikdy nepřekáží, tak jsou naše songy. Už za chvilku Olivia Rodrigo, její Drop Dead, nebo teďkon Lil Nas X, That's What I Want na fajnu.

0: Rodrigo a jiný nejnovější hit Drop Dead. No a my si na fajnu dáme nějakou tu rozhejbávačku. Už za chvilku David Guetta, Sia, jejich Beautiful People. No a taky poslední bizárek pro dnešní den, no ale na ten si budete muset samozřejmě počkat. No ale to jde naše songy. Za chvilku, taky třeba BTS, jejich Swim. No playlist je nabitej, tak za chvilku.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Fajn rádio.

Taky. Just the way you are. V 9.50 na Fajnu. A my se podíváme na to, jak se bránili osobní údaje jedné krávy. A já teďko nemluvím o žádných super celebritkách nebo mých kamarádkách, nekamarádkách. Mluvím o tom, že se reálně stala situace, kdy na Google mapách se zamazal obličej krávě. Ono to má takový ty speciální senzory na obličeji, že když to prostě rozpozná, a to je člověk, no tak mu zameže obličej. No ale tentokrát se to tak jako asi nepovedlo, nebo povedlo, nevím. Třeba nově chtějí na Google mapách jako cenzurovat i obličeje zvířatům. Proč ne? Hele, každý má právo na svoji osobní údaje, že jo? No ale prostě lidi na internetu nebo celkově na těch mapách našli, že právě se zacenzuroval obličej krávě a všichni z toho byli jako, cože? Tady v tu chvíli tím internet docela žije a celkově lidi si z toho dělají srandu, tvoří z toho memečka a je z toho docela extrémní PR trumf. No, celkově mi to přijde docela cool, protože na rovinu vlastně i ty zvířata mají, že jo, právo na tu jako osobní svobodu. No ale každopádně, na co máme vždycky my právo, tak si je dát ty nejlepší songy. Teď už Rudimental, Khalid, jejich All I Know, nebo Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, u nás na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, prosím vás. Je to to, co prostě v neděli opravdu potřebujete.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sendvič. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
3: Fajn Radio. Next Generation.
4: Show od mladých pro mladé.
3: Pondělí až čtvrtek.
5: Od 8:00 večer.
6: Právě teďka máme 19 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 26, naopak nejmíň bude 10 stupňů. No a pozor, bude sice částečně zataženo, ale celkově slunečno, to znamená slunce uvidíme a taky vidíme. No a celkově letní teploty jsou tady.
7: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

Fine Weekend Smíšou. Dobrý dopo, čau lidi, tak pokračujeme v 10 hodin přesně, tyjo, já jsem na sebe tak pyšná. Dobře, tak přestanu tady mít svou egoistickou chvilku a pojďme se podívat na hudební novinku, neboli nějaký ty novinky, bizárky ze světa celebrit a celkově ze světa hudby. No ale to musíme začít samozřejmě i našema songama. Za chvilku Alex Warren nebo Hozier, ale teďkon Artemis, I Like The Way You Kiss Me na Fajnu.

Hoss here, jeho Nobody Soldier. Přeji fajn víkendu s Míšou. No a my si dáme společně jedno speciální tour, na který ještě můžete stihnout si koupit lístek. Není to nikdo jiný než Olivia Rodrigo, člověk, který zase pomalu, ale jistě rozjel svoji kariéru. Nebo dobře, ono už ji jako by měla rozjetou, mohl by se tady se mnou někdo hádat. Ale jde o to, že tak trošičku jako popadala, jo? To jako ruku na srdce. No ale slečinka nejenom, že ohlásila nový tour, ale už 7.5. roku 2026 od 12 hodin si budete moct koupit vstupenky právě na to tour. Bude takový menší předprodej, takže doufám, že budete ready něco chytnout. Třeba i nějaký meet and greet právě s ní. Já na to koukala, bohužel v Česku se svý úplně nedočkáme. No ale například Německo, koukám tady i Spojené království, Londýn, nebo třeba Amsterdam. Nebo počkejte, ještě jsem tady viděla jednu, ano, Miláno, hustý, Barcelona. No, jednoduše těch měst je dost, třeba aspoň po té Evropě a myslím si, že třeba zajet si jenom tady vedle do Německa, do Mnichova, nebo třeba ještě, no, v Německu byl jenom Mnichov, no nevadí. Každopádně věřím, že minimálně nějaký ten song, minimálně od Olivie, bychom si společně dát mohli. Přece jenom je to člověk, který v našem playlistu prostě a jednoduše nesmí absolutně chybět. To znamená její Bad Idea, Right? Právě teď na Fajnu, dejte si tenhle banger s náma.

0: Loot nebe Dafix, Big City Life na Fajnu. No a třeba taky Taylor Swift, člověk, který vždycky a jednoduše boří hudební žebříčky. Sice jí Opalite není tak vysoko jako třeba The Fate of Ophelia, ale i tak plus minus je na tom 10., 9. místě, to znamená v top 10 to drží a to si myslím, že stačí. Tak zrovna tady k tomu songu vznikl docela ikonický videoklip, protože se tím vibem vrací do toho roku plus minus 2019 Taylor. Víte co, každý se vracíme jinam. My třeba na Instagramu do roku 2016, no Taylor do roku 2019. Hele, je to asi na každém. A song je banger, to znamená za chvilku celý.
1: Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4. Fajn Radio.
2: Ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram.
2: YouTube.
1: TikTok.
2: Co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Fajn.

Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, banger, který dojíždí v 10 hodin a 32 minut na Fajnu. A my si dáme lehčí Oscary, přece jenom každý ocenění se hodí. A samozřejmě, ne každý může být oceněný. Nebo jako co se týče lidí, tak ty ano. No ale nově na Oscarech se to trošičku zpřísnilo, protože už nově se neuznávají filmy, kde AI vytvoří herce nebo scénář. Jednoduše už si na toho Oscara nesáhnou, což teoreticky vlastně i by se nikdy nesáhlo, že jo, ale tak. To už je samozřejmě slovíčkaření. No ale Bantra nedostala jako celá umělá inteligence, ale bude se rozlišovat, co všechno bylo díky ní vytvořený a co bylo vytvořený lidskou silou. To znamená, jestli třeba někde právě, já bych chtěla říct v USA, ale vlastně ono to úplně jedno, kdekoliv na světě se právě něco vytvoří díky umělé inteligenci, no tak smůla. Nově už maximálně tak si sáhnete na něco trošičku menšího a nižšího, ale tak ne, každý potřebuje za své umění Oscara, že jo. Můžete dostat třeba, já nevím, něco menšího. No ale co můžete vždycky dostat, tak jsou naše songy, například Imagine Dragons, jejich Enemy, nebo teďkon Kygo, One Republic, Chasing Paradise. No je to nabitý, pojďte do toho s náma.

0: Jedna z nejlepších kapel současnosti Imagine Dragons, jejich Enemy na fajnu. No, my si při takhle sluneční neděli dáme třeba tohle. Je to jednoduchý, playlist jako vždycky nabitý a tohle je jeden z nejnovějších bangrů, který máme u nás v playlistu. Caitlyn Aragon, song I Run. Ale tohle je jenom menší ochutnávka. Za chvilku tady bude taky třeba Tate McRae, její Just Keep Watching. A nebo se společně řekneme poslední hudební téma. Dneska už opravdu poslední. No ale nebude to jen tak něco, dáme si new music, jednoduše songy, které vyšly, no a třeba se vám budou líbit. No ale to bohužel, až za chvilku.
1: Fajn víkend. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Fajn Rádio.

Inside It. Banger, který dojíždí v 10.48. Je docela sluneční neděli na fajnu. A my si společně dáme ty nový songy. Vyšlo toho dost a hlavně o dost zajímavých lidí. Já tady mám připravený teda dva takový ty nový, nejnovější songy a docela mě jako zajímá, jestli si nějaký z nich přidáte do vašeho playlistu. No, v našem playlistu už jsou oba, tím pádem vám je tady potom hrdě můžu pustit úplně celý. A tady jsou takový uchutnávky. Necítím nic, já už jsem okay. Tohle je neskutečná Espoji, Pinky Promise. Je to strašně jednoduchý. Občas je to prostě s chlapama těžký, no a Espo se s tím dokáže jednoduše proradit. A to jak jinak, než na nějakýho toho týpka napsat diss track. No a to není všechno. Novej banger vydala třeba i Charlotte Gott. Jmenuje se In Too Deep. Vydala ho na svý 20. narozeniny. A je to úplně něco jiného, než jsme zvyklí od jejího otce Karla Gotta. No ale na rovinu, dle mého názoru, je to docela asi záměr. No a teď je velká otázka, jak se právě Charlotte povede, protože ohledně tohle songu jsou docela rozporuplný názory. Vyšel už 30. na její právě 20. narozeniny, no a už jako lidi trošičku komentujou. Není to naštěstí negativní, buďme v klidu. No a vy si svůj osobní názor budete moct udělat už za chvilku, tady na fajnu. No ale teďkon bude právě Espo, její Pinky Promise, abyste si ten banger vychutnali celý. Potom Charlotte Gott, In Too Deep, nebo třeba Poetika, song Blízko, taky docela novinka. No, je to nabitý, buďte tady s náma a dejte si ty bangry úplně celý. Chtěla jsem být milá.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Fajn Radio.
4: Právě teď máme 21 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 26 stupňů, naopak nejmíň bude 10. Celkově bude spíš slunečno, ale i tak části republiky hlásí částečně zataženo, ale pozor, je tu léto.
5: Poslouchej Fajn Fresh Radio www.finefresh.cz.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: Dein Weekend Smee Show.
1: Čau lidi, já vás vítám při naší poslední společné hoďce. V 11 hodin a 1 minutu ji tady společně otvíráme. Za chvilku si dáme ženskou logiku, já strašně doufám, že jste na to pořádně ready. No a teď už samozřejmě naše songy.
2: Fajn víkend.
1: Ava Max, Dave Thames, nebo teďko Gigi Perez, jejich Sailor song na Fajnu.

Ava Max, My Head, My Heart. Nám dojíždí v 11.11 na fajnu. No a my si při fajn víkendu s Míšou stejně jako každou sobotu, neděli tady v ten čas dáme společně ženskou logiku, která tady prostě a jednoduše opravdu nesmí chybět. Je to strašně jednoduchý. My ženy máme takový speciální hormon, díky kterému mrkáme víc než muži. To znamená, pánové, ve chvíli, kdy na vás žena mrká, tak to za každou cenu jako není úplně flirt. Častokrát to totiž bývá prostě a jednoduše jenom biologie.

0: Glass Animals, Ian Dior, jejich Heat Waves. Banger, který nám dojíždí v 11.20 na Fajnu a samozřejmě pro nás ženy, nebo celkově občas i muže, je prostě strašně důležitý si najít nějakýho toho manžela. No ale Ray, ta to vždycky bere tak jako ještě víc ostra. A co jinýho udělat, než o tom napsat song Where is my husband? Tady si společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend. Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro. Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sendvič. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
1: Fajn rádio. Turn it up. Music.

Rozhejbávačka pro lepší sluneční neděli. Beverexa, Fruitless, New Legion a Fajnu. No a my se společně podíváme do jednoho tajného klubu. A podle mě vás tam jen tak nepozvou. Jako samozřejmě nechci vás podceňovat, ale tak jako možná jenom pro největší fanoušky, no kdo ví. Jednoduše v Disneylandu je tajný klub, do kterého se prakticky nedostanete. Není možný se tam jenom tak dostat a skoro nikdo o něm neví. Jmenuje se Klub 33 a je to přímo od jeho zakladatelů. Už je tam opravdu prostě od úplného začátku. No a hostí jenom ty největší VIP hosty a kamarády právě Walta Disneyho. No ale, hele, co vy víte, třeba jednou, až budete na takovým tom žebříčku nejbohatších lidí na světě, třeba se tam dostanete. No a teď na rovinu, jenom si to představte, prostě bejt na místě, kde opravdu bylo jenom strašně málo lidí, no ale třeba kdybyste tam pracovali, například někde v občerstvení, taky byste se tam dostali. Sice to nebude takový ten feeling jako já jsem v klubu, jsem dobrý, prostě patřím do Disneyho společnosti, no ale tak, hele. Kdo ví? Každopádně, co já 100% vím, tak to, že máme na Fajnu jenom ty nejlepší songy. Teď už Ed Sheeran nebo Robin Schulz, Sirin, San Martin, jejich World Gone Wild. U nás na Fajnu, dejte si tenhle banger s náma. Věřte mi, stojí to za to.

0: Danyho Bad Habits. Banger, který nám dojel v 11 hodin a 38 minut při našem společném fajn víkendu s Míšou. A nám taky zbývá už posledních 22 minut. No, potom přijde jeden mladý, talentovaný, krásný a malinko malý člověk. Bude to moje kolegyňka Kristin, která se tady na mě už usmívá a velice se na vás těší. No ale do té doby samozřejmě si dáme nějaký ten song. Třeba Cameron Whitcomb, jeho Medusa, něco, co můžete právě teď slyšet. Nebo Sonny Federa, Chris Chul, jejich My Lovin. Já to shrnu mojí nejoblíbenější větou. Playlisty nabitej, můžeme pokračovat.
1: Fajn víkend.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ráno bez snídaně? To snad ne. Co takhle Popeyes? Šťavnaté kuře? Přímo z Louisiany. Ochutnej toast, wrap nebo pořádný snídaňový sendvič. Od 7:30 až do 11:30. Snídaně v Popeyes.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nemať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky.cz
7: Fajn Rádio.

Vánus. To znamená od pondělí do čtvrtka, běžně do pátku, ale známe to prostě státní svátky. To se tady s váma bavím já a Kristin, která přijde už za pár okamžiků. No ale každopádně zítra od 6 do 12 v Hot News, vždycky na začátku hoďky. Tak ahoj.

udělám si hezký ráno, plný maličkostí, slačíček, ale před ním si pospím, nejsem na jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Backlift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Fajn Radio. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Hledej Fajn.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
4: Fajn. Lidi, startuje Fajn víkend s Kristin, já vás tady vítám, zdravím, 4 hoďky před náma, věřím, že se společně užijeme, máme neděli 3. května, no a já za chvíli vám řeknu, co se kde dneska při neděli děje, kam můžete vyrazit, co můžete dělat, no a taky se zeptám vás, co máte v plánu, tak rozhodně vydržte, teď už si dáme ale skvělý pecky, co tady máme, Kellyn, Sofian Mežmeš, jejich Pistácie, nebo taky Rudimental, Jess Glyne, These Days, právě teď na Fajnu.
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Rich a ty z Majalesu přistály až přímo tady u nás v éteru se songem Pistácie, tady u nás na Fajnu, 12.11 k tomu, no a my řešíme, co se dneska dá dělat. Máme 135 let Petřínský rozhledny v Praze. Proběhne na Petříně hlavní program oslav 135 let výročí založení Petřínský rozhledny, takže jestli někdy konečně zajít na ten Petřín, tak je to přesně dneska. Máme tady ale samozřejmě i další tipy. Expozice Havířská balada ve Frištátu. Je tam zdarma volný přístup každou první neděli v měsíci, což je právě dneska, takže to je další tip. No a potom tady máme ještě sobotní a nedělní komentovaný prohlídky pro děti Staré čistírny v Praze. Zní to jako hrozně random, ale rozhodně si o tom něco najdete. Prohlídky v Bubenči, je to hlavně pro děti, takže pro rodiny úplně ideální. A ještě mě samozřejmě zajímá, jestli vy máte nějaký jiný plány. 724-634-634. Samozřejmě dejte vědět, co dneska plánujete, co chystáte, co děláte a my půjdeme dál. Teď už Dasha, Not at this party, nebo taky Harry Styles a jeho novinka American Girls na Fajnu.

0: byl Luis Capaldi, jeho Before You Go, tady u nás na Fajnu při neděli 3. květnu. No a já jsem se vás samozřejmě ptala, jak se máte a co děláte, jak jinak. A hnedka mi přišlo několik zpráv. Napsala třeba Janča, ahoj, dneska jenom chilluju, přece jenom neděle od slova nic nedělat. Je to tak, opakuju to tady každou neděli, je to úplně v pohodě, pokud dneska nic neděláte, a pokud jo, tak je to taky v pohodě, v tom jsme zase společně. Další tady přišla zpráva od Oldy. Ve čtvrtek se chystám do Afriky, tak chytám trochu bronz, abych byl připravený na to slunce. Oldo, tyjo, tak to je mega hustý trip, to ti přeju a užij si to, protože Afrika je rozhodně krásná, krásný kontinent. No a my půjdeme zase dál, za chvíli nás tady čekají skvělý nadupaný bangry, třeba Lady Gaga, nebo taky James Hype, Sam Harper, Waterfalls, to nás všechno čeká, tak si rozhodně počkejte a za chvíli to tady bude.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Fajn rádio.

máma Kristin, no a teď něco pro všechny, kdo někdy drželi ovladač. GTA 6 se blíží a teďka se řeší jediná věc, kolik za to zaplatíme a možná to nebude úplně málo. No, podle všeho to nebude úplně levná sranda, tvůrci říkají, že cena má odpovídat tomu, jakou hodnotu ta hra přinese, což zní hezky, ale v realitě to znamená jediná věc a no, budeme se muset připlatit. A teďka je ta otázka, kolik je moc, protože za oblečení nebo jídlo utratíme jako často víc bez přemýšlení, ale u hry to najednou všichni řeší, že jo? Přitom kolik hodin vám taková hra dá? Desítky, stovky, možná víc než Netflix za celý měsíc, takže mě zajímá, máte nějaký limit, kolik jste ochotný dát za hru? Nebo když je to fakt pecka, tak prostě neřešíte. 724 634 634, dejte vědět, jak to máte vy, pokud hrajete hry, kolik jste schopný za to dát a jak to prostě máte. Ještě jednou, 724 634 634, dejte vědět a my půjdeme dál. Teď už Fastboy, Moby, Sophie and the Giant, Last Summer, právě teď.

0: to je The Kid Laroi, také Justin Bieber, jejich Stay tady u nás na Fajnu. 12.39, aktuální čas. A my jsme řešili GTA 6, která by měla být co nejdřív vydaná, a řešili jsme, že bude asi trošku dražší a že se budeme muset plácnout před kapsu. A tak jsem se vás rovnou zeptala, kolik jste ochotní vlastně dát do těch her. Očividně nás tolik hráčů neposlouchá, ale přišla mi celkem jedna zajímavá zpráva, anonymní, tak když tak připiš jméno, abych věděla, kdo píše. Ahoj, na Steamu mám hry CCA za 75 tisíc, takže když se mi líbí hra, tak mě nezajímá, kolik stojí. No a takhle to asi nemá být vždycky v každém případě, ale vlastně je hustý, že když někdo má prostě nějakou vášeň a prostě ho něco baví, tak do toho je ochotnej dát tady ty peníze. A je to něco jako, když si předplácíte Netflix, tak by taky někdo mohl říct, že to je zbytečný, ale každý na to má asi určitě jiný názor, když tak pokud byste chtěli dál se k tomu vyjadřovat, tak pište 724-634-634, ale my půjdeme zase dál, protože tu máme skvělý bangry. Olivia Rodrigo a její úplná novinka Drop Dead, taková menší ochutnávka z jejího ještě nevydaného alba. Tak co lidi, může být? Za malou chvíli to tady bude v éteru, bude tady ještě třeba BTS jejich Swim, tak si rozhodně počkejte na tady ty skvělý bangry. A my jedeme dál.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio. Next Generation.
3: Show od mladých pro mladé.
1: Pondělí až čtvrtek.
3: Od 8 večer.

0: BTS, její Swim nám dohrál právě teď v éteru Fajnu. Máme 12.51, no a firmy nesmějí aktuálně vyhodit zaměstnance jenom proto, aby je nahradila umělá inteligence, což zní jako výhra. Ale počkejte si, ono to má háček. Někde totiž ve světě, obzvláště v Číně, teďka firmy nesmí vyhazovat lidi jenom proto, aby je nahradila AI. Na první dobrou si řeknete, že to je super, konečně někdo zachrání jako lidi. Jenže realita není tak jednoduchá, protože technologie se stejně nezastaví. AI tady je, bude se zlepšovat a firmy chtějí používat, protože je rychlejší a levnější. Takže otázka není, jestli vás AI nahradí, ale kdy a jak. A možná je nejdůležitější úplně jiná věc. Co umíte vy a co AI neumí? Jestli to je kreativita, jestli to je humor, emoce, schopnost reagovat na lidi. Tohle jsou věci, které zatím žádný robot úplně nedá, takže místo strachu je možná lepší nějaký upgrade, no ale stejně, nikdy nevíme. Tohle to není zaručený, že jo? No pojďme zase dál. Unidos, Dennis Lloyd, Diamonds, to nás čeká právě teď a potom třeba ještě Zara Larsson, Midnight Sun, tak si na to počkejte. A právě teď Unidos na Fajnu.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Midnight Sun, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu 12.58, to znamená, že jsme na konci první hodinky, ještě 13 čekají, tak rozhodně nikam neodcházejte, dáme si rychlý počasí a pak budu zase zpátky, tak rozhodně zůstaňte na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Akvapala z Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Akvapala z Praha, zábava na celý den. Akvapalas.cz.
1: Fajn Radio, poslouchej Fajn online.
2: Přes webovky fajnradio.cz. Get ready for sound. Fresh.
3: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
4: This is Beyonce.
5: Hey, this is Halsey.
6: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Pojďme rychle ještě na to počasí. Dneska je jasno až polojasno, teploty už plhají zhruba na 22 až 25 stupňů. Odpoledne se ještě ale lehce oteplí. Maxima půjdou až na 25 až 27 stupňů. U místy klidně i víc. Foukat bude jenom slabý až mírný vítr. Takže pocitově je fakt příjemný skoro letní den. Ideální třeba na venek. Jenom nezapomeňte třeba na SPF krém, pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
1: Fajn.
0: Pokračuje Fajn víkend s Kristin, já vás tady vítám a startuje druhá hoďka, 13.00, to je ideální čas. No a lidi, Češi jsou v top 10, ne v hudbě, ale v kupování lístků na Eurovizi, a to o nás možná říká víc, než si myslíme, to probereme taky za malou chvíli a taky si samozřejmě dáme skvělý bangry, hele, není na co čekat, pojďme na to.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Sigala, taky Trevor Daniel, 24 Golden, It's a Feeling, právě teď na Fajnu. Pojďte na to.

One Republic, I'm Worried, tady na Fajnu dohrál právě teď 13.09, to je aktuální čas při neděli. No a pokračujeme dál v tématu, který jsem před chvílí nakousla, trošku funny, ale taky jako pravdivý. Češi jsou v top 10 v nákupu lístků na Eurovizi, ne v soutěži, ale prostě v publiku. Já si říkám, není to vlastně docela typický, my jsme ty, co přijdou, fanděj, udělají atmosféru a sami se úplně necpem dopředu, že jo. Přitom, když se podíváme na TikTok nebo Instagram, kolik talentů tady je, zpěváci, tanečníci, kreativní lidi, no, jenže často zůstane jen u toho, co kdyby. A možná to je přesně ono, rozdíl mezi tím stát pod pódiem a jednou na něm být. No, ale jako i tak je to vlastně hrozně cool, že my lidi, co prostě chceme podporovat hudbu, si koupíme ten lístek na tu Eurovizi, podpoříme toho našeho, konkrétně v tejhle ten rok, Daniela Žižku, a věřím, že to bude určitě zajímavý večer. A my jdeme zase dál, protože teď nás tady čeká Taylor Swift, Elizabeth Taylor, právě teď na Fajnu, dejte si to.

0: Calvin Harris, taky Regan Bowman, Giant, na fajnu, tři neděli, tohle krásný den, skvělej song. A lidi, víme o tom, že Google Maps tak prostě zamazávají obličeje lidem a prostě různým takhle živým věcem. No ale oni teďka se jim to asi nepovedlo, nebo nevím, ale prostě to přehnali do takového, do takové míry, že zamazali obličej krávě. A teďka přemýšlím, kdo z nás je tady vlastně víc sledovaný. Slimy nebo ta kráva? Teď jsem nebyla zprostá, já myslím fakt to zvíře. No nic, za malou chvíli to probereme ještě víc, mezi tím třeba Mallgrab nebo taky Meduza, jejich Paradise, to všechno tady bude, tak si na to počkejte a za malou chvíli to bude na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
6: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
1: Fajn rádio.

Sony Forera, DOD, také Poppy Bascom, Think About Us. Tady u nás na Fajnu dohrává právě teď 13.34, to je aktuální čas. No a Google mapy, už jsem to tady nakousla před malou chvílí, tak začaly chránit soukromí i krávám. Normálně jako reálně někdo našel na Street View fotku krávy a její obličej byl rozmazaný. Jako kdyby šla svědčit do kriminálky a na první pohled je to strašně jako vtipný, ale čím víc nad tím přemýšlíte, tím je to vlastně trochu zvláštní, protože my už jsme zvyklí, nebo už jsme se jako zvykli, že kamkoliv jdeme, něco nás sleduje, kamery, telefony, aplikace a bereme to jako normální, ale jakmile to udělají u zvířete, tak si řekneme jako, že počkat, co? A teďka otázka na vás. Kdy jste naposledy řešili vy svoje vlastní soukromí? Protože jestli má dneska víc ochrany kráva než my, tak možná někde děláme menší chybu. Tak schválně, vadí vám tohle to sledování, nebo už jste si na to tak nějak zvykli, že vám to je vlastně jedno? 724 634 634, dejte vědět. No a my mezi tím si dáme další skvělý songy, co tady máme připravený. Hele, pojďme na to. Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn. Hozier, Too Sweet, co nás čeká právě teď, tak rozhodně poslouchejte a vypište. Vadí vám sledování, nebo už jste se na to zvykli? A je vám to jedno. 724 634 634 a teď už Hozier.

0: Azure Too Sweet, to nám dohrálo právě teď na Fajnu při neděli 3. května, ano, a my jsme tady řešili to, že Google mapy zamazaly krávě obličej. No a tak jsem se vás zeptala, jestli jako vám to přijde v pohodě, nebo tlumač, jako že se spíš řešej krávy než my. A že asi možná někdy děláme chybu, tak jestli vám to vadí tady to sledování, nebo už jste se na to nějak zvykli a přišly mi dvě zprávy. Hele, mě tohle úplně dostalo, jakože kráva má rozmazaný obličej a já mám na internetu fotky z roku 2012, které nejdou smazat. Upřímně mě to sledování vadí, ale zároveň jsem asi línej s tím něco dělat. To je pochopitelný, ještě mi přišla jedna zpráva. Ahoj, já jsem asi ten typ, co už se na to zvykl, kamery neřeším, telefon mě sleduje furt, ale když jsem viděla tu rozmazenou krávu, tak mi to přišlo vlastně hrozně absurdní. Je to absurdní, ale tak stalo se, byla to asi trošku chyba. Jdeme ale samozřejmě dál, skvělý songy před náma, let's go. Tohle je Damiano David, taky Tyla, Nile Rodgers a jejich společný song Talk to Me. Ten tady uslyšíte už za malou chvíli, tak se na to počkejte. Na Fajnu!
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.

byl Felixien, taky Jay Hart, jejich Priced na Fajnu při neděli. No a lidi, je dost možný, že pokud jste se nějakou dobu, nebo nacházíte se v Praze, tak jste šli kolem natáčení a vůbec jste netušili, že vedle vás běží zombie apokalypsa. Jo, je to tak, nový horor z Resident Evil série se natáčel v Praze. Nejlepší na tom vlastně je asi to, že jako, byste klidně mohli jít kolem, ale nikdo tam neviděl, že jo, pár metrů vedle vás se točila scéna jak z konce světa a to je přesně ten moment, kdy si jako uvědomíme, jak moc bereme své město jako samozřejmost, že pro nás normální ulice, pro ně úplně hollywoodská lokace, tyjo, úplná topka. A je to vlastně hrozně cute a cool. A teď si představte, že kdyby vám někdo řekl, že hej, hollywoodská lokace, tyjo, úplná topka. A je to vlastně hrozně cute a cool. A teď si představte, že kdyby vám někdo řekl, že hej, zítra se ve vaší ulici natáčí film, zůstali byste?

Jenom taková informace, že se Resident Evil natáčel tady u nás v Praze. No a teď už si dáme další skvělý songy. Kamarád nebo taky Lady Gaga, Doechii, Runaway, to nás všechno čeká právě teď. Tak pojďme rovnou na to.

0: Tohle to byl Dio, jeho End of Beginning, tady u nás na Fajnu. 13.58, to znamená, že jsme na konci druhé hodinky, jsme přesně v polovině, je to tak, no a za chvíli budeme pokračovat, dáme rychlý počásko, dáme si všechno prostě, co bude potřeba a potom budeme nás na songy, jo, tak chvilku zůstaňte a za chvíli jsem tady.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4. Fajn Radio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
0: Na to počasí. Dneska bude jasno až polojasno, teploty šplhají zhruba na 25 až 27 stupňů, místy klidně i víc, foukat bude jenom slabý až mírný vítr, takže pocitově je fakt příjemný skoro letní den, ideální být venku, ale nezapomeňte na SPF krém, třeba pokrývku hlavy a taky nezapomeňte dodržovat pitný režim.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin, 14.00, to je ideální čas to tady odstartovat. Lidi, na Oscarech teďka můžete být nominovaný víckrát ve stejné kategorii. Dřív to tak nebylo, teď už to tak je a zároveň se musí přiznat, jestli jste použili AI, což si myslím, že je docela dobrý point, dobrý téma, za chvíli to víc probereme a mezi tím si dáme skvělý bangry.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Sombr, 12-12, nebo teďka taky Kungs, Never Going Home, právě teď na Fajnu. Tak se to nalejte.

Menlo Park, Two Sided, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. Máme 14:13. No a teďka jedna taková věc z filmového světa. Oscaři mění pravidla a není to jenom tak, je to specifický. Nově se může stát, že jeden herec bude nominovaný víckrát ve stejné kategorii, takže klidně soutěží sám proti sobě. A zároveň se začíná řešit i to, jestli ve filmu byla použitá AI. Zajímavé je na tom jako to, že se tím úplně mění to, co vlastně považujeme za talent. Dřív to bylo jako jednoduchý herec, výkon, emoce, teď do toho vstupují technologie a najednou se řeší, co je ještě člověk a co už je jen dobře udělaný efekt. Možná se to netýká jenom filmů, protože podobně to máme i my, filtry, AI úpravy, editování. Kde je ještě realita, kde už je jen verze, kterou chceme ukázat, to je otázka. To necháme asi bejt, mezi tím pojdeme na další songy. Let's go. Sabrina Carpenter, Man Child, to si dáme právě teď na Fajnu. Tak se tu dejte s náma.

0: Becky Hill, taky David Guetta, jich Remember, tady u nás na Fajnu dohrál právě teď. 14.20, to je aktuální čas, no a lidi, Disneyland, všichni ho známe, všichni, nebo takhle, ne všichni, ale spousta z nás ho má prochozený, já třeba jako jsem v Disneyland nikdy nebyla, ale je to prostě velice navštěvované místo. A přesto tam existuje jako, jak to říct, nějaký místo v tom Disneylandu, který navštívilo opravdu málo, ale málo lidí, jenom těch nejpovolanějších. No, takhle tajemný to je. O tom se popovídáme za malou chvíli, mezi tím si dáme třeba Alexa Brunel nebo taky Mikolaseho Ferrari, tak si rozhodně počkejte a potom budu zase zpátky na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhů. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
11: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
10: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
11: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
10: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
11: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
1: Fajn Rádio. Fajn. 1, 2, 3, 4.

Raven Lanay, Rex Orange County, Love Me Not, to nám dohrává právě teď u nás na Fajnu. No a představte si, že jdete do zábavního parku, kde je všechno barevný, přeplněný lidma, fronty na atrakce a někde uprostřed to všeho je místo, kam se skoro nikdo nedostane. Mluví se o tajném klubu v Disneylandu, který je tak exkluzivní, že běžný návštěvník nemá šanci se tam dostat. Říká se, že tam chodí jenom celebrity, bohatí lidi a že se tam dějou úplně jiný věci než venku mezi davem. Je to docela creepy, žádný fronty, jenom soukromý luxus, prostě jiný svět uprostřed toho normálního. A teď mě na tom baví nejvíc jedna věc, my si kupujeme jako lístek, čekáme tam hodinu na atrakci a jsme rádi, že si dáme jako, nebo že si tam lidi celkově dají třeba churros nebo něco a přitom pár metrů od nich existuje místo, kde někdo žije úplně jinou realitu, stejný park, ale úplně jiný zážitek. Je to takový trochu jako život obecně, ne? Každý jsme ve stejném parku, ale někdo má přístup do VIP zóny a někdo ani neví, že tam ta zóna existuje. Tak mě zajímá, kdybyste měli tu možnost tam dostat, šli byste do toho, nebo vám vlastně víc vyhovuje ten normální svět venku? Protože mě by jako actually zajímalo, co by tam mohlo být. Můžete si zkusit tipnout, co by tam mohlo být. 724 634 634. No a my půjdeme zase dál, teď už skvělý další bangry. Charlotte God, Into Deep, právě teď na Fajnu.

0: Let's to byli Blackpink, jejich Go, posloucháte Fine Weekend, s váma pořád Kristin. No a řešili jsme, že v Disneylandu je nějaká speciální místo, který je jenom pro jako nejbohatší a že většina lidí se tam v životě nedostane. No a přišla mi jedna zpráva od Wendy. Já mám takové tušení, že tam je skoro prázdno. By the way, zdravím. Taky zdravím, Wendy, děkuju moc krát za zprávu. A hele, těžko říct, co tam je. To si asi my nikdy nedozvíme. Nebo co víme, třeba to dotáhneme ještě daleko a dostaneme se někdo z nás do toho místa. No nic, pojďme radši dál, další skvělý songy jsou před náma. Sony Fodera, Crystal, jich My Lovin'. Tenhle banger za malou chvíli, taky třeba Sky Newman, FUNUF, to všechno nás čeká, ještě mnohem víc, tak rozhodně vydržte, playlist je nabitej, tak zůstaňte, na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn rádio.

tohle to je Rihanna, její Breaking Dishes, to dohrává u nás na Fajnu ve 14.53. No a téma, který se týká snad každýho, kdo má třeba sluchátka a Spotify. Spotify začíná označovat ověřený umělce. Bacha na to, nebo bacha, ono to je vlastně dobře, dostanou takovýto verified badge, aby bylo jasný, že za tím profilem je fakt člověk a ne AI, a možná si říkáte, no a jako co s tím, jenže ono to vlastně docela mění tu hru, protože dneska už není problém vytvořit song pomocí AI během pár minut, hlas, beat, všechno, a vy pak vlastně ani nevíte, koho posloucháte, a najednou se může stát, že někoho posloucháte, říkáte si, to je fakt dobrý, a pak zjistíte, že to vymyslela celý AI a že ten člověk neexistuje. No a najednou se vrací ta otázka, záleží vám na tom, nebo vám jedno, jestli ten song vytvořil člověk nebo algoritmus. To už jsme tady řešili teda mockrát. Já mám ale spíš pocit, že hudba byla vždycky o emocích a ty zatím žádná AI úplně nenápodobí, takže je super, že tady bude existovat tady to ověřování a vy aspoň poznáte, jestli ten člověk je reálný nebo ne, do jistý míry. Hele, pojďme dál, máme tady skvělý songy Afrojack, Sia, David Guetta, to jsou lidi, kteří rozhodně nejsou AI, jejich song Awake Tonight, tak pojďme na něj právě teď, na Fajnu.

a David Guetta. Tohle Golden Trio a jejich song Wake Tonight tady u nás na Fajnu 14.57, to je aktuální čas a to znamená, že jsme na konci i třetí hodinky, ale ještě jedna nás společná čeká. Zase se podíváme na počasí a pak budu zase zpátky na Fajnu, tak si to rozhodně pusťte dál, neodcházejte a zůstaňte.

0: hitových doplňků. XXX Lutz. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Fajn Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in? Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Get ready for the sound. Fresh.
3: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
4: This is Beyonce.
5: Hey, this is Halsey.
2: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
6: Poslední počasí dneska v dnešní vysílání. Jasno, špolo jasno, teploty se šplhají na zhruba 25 až 27 stupňů. Místem i klidně víc. Foukat bude jenom slabý až mírný vítr. Opakuju, pokud půjdete ven, tak nezapomeňte rozhodně na SPF krém, nějakou pokrývku hlady a hlavy a dodržujte pitný režim.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka fajn víkendu s Kristin. Můžeme to rovnou jako odstartovat, mám tady spoustu zvláštních a zajímavých informací, ale nebylo by to rádio, kdyby tu nebyly songy a ty tu jsou, takže pojďme rovnou na ně, bude toho tady ještě dost.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Fastboy, taky Rough, jejich Wave, ten nás čeká, potom taky Olivia Dean, Nice to Each Other. Na fajnu, užívejte den.

Paper, co nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu při neděli 3. květnu. No ale rychlej takový realityček. My máme v mobilu úplně všechno, že jo? Fotky, zprávy, banku a pak přijde otázka, co je vlastně bezpečnější? Face ID nebo otisk prstu? Na první dobrou si většina lidí možná řekne otisk prstu, protože to známe jako deal. Jinže realita je trochu jinde. Třeba moderní Face ID funguje na principu 3D mapy obličeje a je extrémně těžký ho klamat. Bavíme se o šanci záměny zhruba 1 ku milionu. Naopak otisk prstu je sice pořád hodně bezpečný, ale teoreticky se dá skopírovat, když někdo fakt chce. Ale teďka takový twist, ani jedno není stoprocentní. Je to tak, jakmile někdo získá váš biometrický údaj, tak ho nemůžete změnit. Heslo změníte za minutu, obličej úplně ne. Takže ve finále je to vlastně o kombinaci biometrie, pohodlná, doza bezpečná. Ale úplně nejlepší je mít k tomu ještě nějaký kód, že jo? A stejně nejvíc funny point, my řešíme, jestli je bezpečnější obličej nebo prst, a pak stejně všude třeba naši rodiče zadávají heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tak těžko říct. Hele, pojďme zase dál. Rudimental, Khalid, All I Know, to tady na nás čeká. Taky tedy Swims, The Door, tohle všechno tady bude právě teď. Tak si to dejte. Na Fajnu.

0: je Teddy Swim s jeho The Door tady na Fajnu 15.20. Pomalu se nám to krátí a to znamená, že za malou chvíli přijde náš random fakt na závěr dne, na závěr vysílání, protože ještě není závěr dne. Užívejte poslední hodiny víkendu, protože potom už se půjde zase do práce, ale takhle. Bude to zase zkrácený týden, že jo, zase bude volničko, takže to je fajn aspoň a za malou chvíli třeba víkend. Tak to je ideální na zakončení tohle víkendu, nebo taky Ray Dalton, Blood Running, všechno bude, tak vyčkejte na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Fajn Radio.

Johnny, don't worry, tady u nás na Fajnu dohrává právě teď v 15.31. Lidi, představte si úplně normální ráno, školka, jo, děti, rodiče, nějaký ten chaos a do toho před tu školku přijde týpek, který se řekne, že ideální místo na opalovačku je přesně tady před školkou. Jo, to se stalo. Kde jinde než v Přerově, tam je to celkově takový speciální, že jo, nic proti. Jo, ležel prostě tam jeden týpek před školkou nahej na sluníčku a když přijeli teda policajti, už tak úplně v klidu vysvětlil, že si jen dopřává vitamin D a víte, co jako biologicky má pravdu? Slunce se rovná vitamin D, jen asi zapomněl dodat, že existuje něco jako čas a místo. Celý je to takový jako ten moment, kdy si říkáte, jestli někdo jenom totálně ignoruje realitu, nebo má prostě až moc velkou pohodu a má moc píp, píp, píp. Protože upřímně, většina z nás řeší, jestli si může vzít kraťasy do práce a tady někdo jako úplně skipnul celý dress code. A vlastně říkám, jestli takhle vypadá chytání vitamínu D, tak já asi zase jako zůstanu radši u toho klasického 10 minut na sluníčku a teda ideálně oblečená. Teď už Lady Gaga i Abracadabra na Fajnu. Tak si to užijte.

0: Lizzo, byla kapela Echo, jejich minulost, posloucháte Fajn víkend s váma, Kristin. 15.41, to znamená, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci. Ještě předtím to ale máme nějaké ty povinnosti, třeba tenhle song. Za chvíli Harry Styles a jeho novinka American Girls. Bude za malou chvíli, tak se na to rozhodně počkejte. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Fajn rádio.

Styles, jeho American Girls, tady u nás na Fajnu, dohrál právě teď 15.49, to je aktuální čas a to znamená, že přišel čas na to se rozloučit. Já vám extrémně moc děkuju, že jste tady se mnou dneska tu neděli přečkali, že jste tady se mnou byli, ať už chvíli nebo celou dobu. My se samozřejmě uslyšíme, řekl bych víkend, ale ne, bude to už pátek, protože je další svátek, zase další volno pro vás, pro mě to znamená další práce, ale v pohodě, já to mám ráda, takže v pátek se slyšíme od 12 do 4, potom taky o víkendu, no a tak se mějte hezky. Kato, John, Turn the Light Off, co nás čeká právě teď, nebo spíš už vás, já už jdu. Tak jo, tak se mějte krásně. Ahoj.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90 a Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Fajn Rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Fajn rádio.

0: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Fajn Radio.
3: Instagram, YouTube, TikTok.
2: Jsme všude.
3: Hledej Fajn
2: a sleduj nás.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: zase lítáš v oblacích.
1: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
0: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Fajn Rádio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz. Fajn Radio.
2: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in.
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
1: Sme fajn?

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
3: Gen X.cz Fajn Radio.
4: Back to the hits.
3: Fajn.

Fajn víkend. Fajn. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
0: Fajn. Fajn. Fajn.

0: Fajn víkend. Fajn. Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
0: Fajn rádio.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Fajn Radio.
1: www.fajnradio.cz.
0: Fajn. Fine. Hear the clock ticking on the wall.

0: Jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
1: Gen X.cz Fajn Rádio.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
0: Fajn rádio.
2: Here we go.
3: Here we go.
0: Fajn.

0: Alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
1: GenX.cz Fajn Radio.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot,
2: vždycky.